0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
1: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB, zapni a neřeš.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: nejhorší než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás

0: Sledujte nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: si na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
0: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají po setmění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

0: en todos. Todo.
1: Dobré dopoledne, je úterý 30. června a já vás vítám u dopoledního rozjezdu. Poslední červnový den je tady a s ním i příležitost na chvíli zpomalit, nadechnout se a naladit se na letní tempo. Ať už jste v práci, na cestách nebo si užíváte volnější program, budeme rádi, když dnešní dopoledne strávíte s námi, tedy s Rádiem MB. Čeká nás příjemná hudba, zajímavosti, tipy pro letní dny i dobrá nálada. No a připomeneme si také, co se děje u nás doma a chybět nebude třeba ani prostor pro vaše vzkazy a přání. Klidně mi pište na webu www.radiomb.cz. Já jsem David, přeji krásný den.
2: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Mám teď příběh na rádiu MB, který nevymyslíte. Na Prachaticku volal člověk hasičům, že hoří chata na kopci. Hasiči vyjeli samozřejmě v plné výzbroji, no a když dorazili, zjistili, že to, co vypadalo jako obrovský požár, byl vycházející měsíc nad lesem. Takže ano, i hasiči občas zažijí směnu, kterou budou vyprávět ještě hodně dlouho. A schválně, stalo se vám někdy, že jste byli něčím si stoprocentně jistí a nakonec bylo všechno úplně jinak? No pište mi klidně do chatu. www.radiomb.cz. Hezký den.
1: Radio MB. Zapni a neřeš.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Devil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
0: Rádio MB.
4: Urč

Parádní den s rádiem MB vám přeju, teď mám pro vás technologickou novinku týdne. Na trh přicházejí sluchátka, která mají vydržet až 135 hodin na jedno nabití. No, tak uvidíme, jestli to tak samozřejmě bude, protože to už nám slibovali několik, že budou několika denní mobily a přitom nabíjíme každý den. Tak třeba už to konečně klapne. Pojďme za další muzikou při úterku 30. června.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Hlejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Krásný den s rádiem MB vám přeju. No a teď se pojďme podívat na světový rekord, o kterém jste možná nikdy neslyšeli. Nejhlasitější člověk na světě je australský obecní vyvolávač a jeho hlas dosahuje přes 130 decibelů. Jenom pro představu, to je hlasitější než některé rockové koncerty. Nevím, asi bych se s takovým chlápkem potkat nechtěl, co vy. No, pojďme za další muzikou, za malou chvíli si dáme taky nějaký ten tip, kam vyrazit. No a já se vám po 10. hodině zase ozvu.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Děna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás

0: je v plném proudu, já vás vítám i po 10. hodině u dopoledního rozjezdu na Rádiu MB. No a o čem se budeme bavit, tak o opilém hmyzu. Určitě se podíváme vlastně na to, jak vznikla Guinnessova kniha rekordů a bude toho mnohem víc. No prostě a jasně, užívejte poslední červnový den, já vám přeju úžasný poslech.
1: Hudba z našeho regionu.

0: stále ladíte Radio MB a to je dobře, ladíme si devadesátky okořeněné novinkami. Na Pálavě se teď děje něco jako, no co zní jako vtip. Vědci pozorují hmyz, který se slétá na skvašené ovoce a mízu stromů. Jinými slovy, vypadá to tak, že hmyz pořádá pravidelné alkoholové večírky. Takže jestli jste si mysleli, že po skleničce bývají hluční jen lidé, příroda vás rychle vyvede z omylu. Tady je Radio MB a další hudba.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: CZ. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Parádní den s rádiem MB vám přeji, teď pojďme do Guinnessovy knihy rekordů. Ta si připomíná letos 70 let od svého vzniku a vznikla vlastně úplnou náhodou. Chlapi se hádali v hospodě o tom, který pták létá nejrychleji. To je krásný důkaz, že některé nejlepší nápady vzniknou úplnou náhodou. A hlavně představte si, že se pohádáte s kamarádem u piva a výsledkem je jedna z nejslavnějších knih světa. No, i takovéhle věci se dějí. Za malou chvíli se budeme bavit o dálničních známkách.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: aplikaci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
0: Rádio MB, za

0: úterý 30. si pouštíte do ucha Radio MB. Já jsem David a dopolední rozjezd, ten je v plném proudu. Ministerstvo dopravy tak to znovu varuje řidiče před falešnými e-shopy na dálniční známky. Nově přesunulo oficiální prodej pod doménu, a teď dávejte pozor, gov.cz, aby lidé nenaletěli stránkám, které si účtují zbytečné poplatky. A víte, co je na tom nejzajímavější? Že spousta lidí hledá na internetu dálniční známka a klikne na první odkaz, aniž by řešila, komu vlastně platí. Takže malá rada na léto, radši 2 vteřiny kontroly, než třeba 200 navíc. Pojďme za další hudbou, za chvíli je tu 11. hodina.
1: Radio MB.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Pátek 3. července začne v 10 hodin ve Sboru českých bratří výstava originálních pohádkových kostýmů, rekvizit a plakátů, nazvaná Barrandov a film. Potrvá do 30. září.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Poslední hodiny dopoledního rozjezdu s datem 30. června. My jsme Rádio MB a co nás čeká v téhle hodině? Podíváme do Japonska, koukneme taky na to, jaký je u nás výhled počasí, to je jasný. No a že se vrací retro, to už víte, co konkrétně se vrací, tak o tom si s nadsázkou budeme taky povídat právě v téhle 60 minutovce. Moje jméno je David, no a jsme spolu až do 12.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmé.

0: Úterý 30. tedy poslední červnový den je v plném proudu. No a my teď míříme do Japonska. Právě v Japonsku, ale i některých evropských městech zažívají boom takzvané spánkové kavárny. No, představte si to, přijdete, objednáte si místo a místo kávy si jdete na 20 minut lehnout. Lidé za to normálně platí a tohle je docela zajímavý posun. Dřív nás ve škole budili, když jsme usnuli, dneska si prostě na spánek koupíme vstupenku. Já nevím, ten svět se nám někam úplně jinam obrací, než jsme asi chtěli. Pojďme za další hudbou, za chvíli počasí.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Devil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Tak dneska to bude rozhodně na kraťasy, bude oblačno, někde i skoro jasno. Teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Středa, tedy zítřek, bude oblačný až zatažený, sprchne. Teploty 20 až 25 stupňů a koukneme i na čtvrtek. Bude málo oblačnosti, většinou polojasná obloha, a zpočátku však i zatažená a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Rádio MB.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

Do uší si dáváte Radio MB, no a jestli máte doma ledvinku nebo starou šustákovou bundu, určitě to nevyhazujte pro boha. Móda 90. let je zpátky a některé kousky jsou letos zase hitem. Já jen čekám, kdy se vrátí nafukovací křesla a diskmeny. A upřímně, některé modní návraty bych možná nechal raději v rodinném albu, co vy na to. Nic, moji milí, my se samozřejmě vracíme k hudbě 90. let, to je jasná věc, protože 90. jsou prostě cool a máte je rádi, tak vám je servírujeme i tady u nás na Rádiu MB. Teď se loučím, těším se na slyšenou opět odpoledne po 17. hodině. Rádio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zítra v 9 hodin dojde k otevření výstavy Svatý Jan Nepomucký, která představuje podobu a proměnu úcty ke svatému Janu Nepomuckému. Začíná se v 9 hodin v Městském paláci Tempel.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu.
2: Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Kde končí signál,
2: my začínáme.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: CZ. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB. Vypni hlavu. Zapni nás.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
2: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
3: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
4: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře. Na pódiu se dále představí Alchymie. A Jakub Děkan.
1: Chci jenom další ráno, ty na tebe se podívám.
0: 7. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Historický festival se uskuteční 4. července v autokempu Kosmonosy. Můžete si užít den plný historie, zábavy, dobrého jídla a nezapomenutelných zážitků pro malé i velké. Těšte se například na historické souboje a ukázky zbraní, dobové tábory a stánky řemeslníků, historické dílničky a tvoření, dobové aktivity a další vystoupení a doprovodný program. Začíná se v 10 hodin. Další info najdete na www.autokemp-kosmonosy.cz.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

hledám sílu, když nemám tebe, mou malou vím. Můj dech byla smůj život, o našich snech se tak krásně smělo, jenom na chvilku tě tu mít, znovu ti verše na zeď psát, každý den čekat, na rohu stát, tak se mi nesmí, teď musím lhát, bouře duní, modlitby z něj, nemám proč se pořád znova na start vracet. Dva co jedno tak moc chtěj, nestačí s bohem, jako když nám bylo 20. Mám svůj cíl, možná i víru mám, a tu nepr-

se víra a papír dopisní, řádky tuškou, tón mírně komisní, porážný svět, který jsme znali, až jdeš hned, točíš se zády, píšeš, že vážně musíš jít, ať to i vážně začnu brát, co na to říct, já tě mám rád, tak se mi nesměj, teď musím lhát, tak přiznávám, že dávno vím, že soupeřím s tím klukem, co mu teprv bylo 20, jenom se ptám, ne, nebrečím, proč najednou se od ní nechceš ke mně vracet, co má a co ne.

0: Věděli jste, že?
1: V roce 2028 to bude 390 let od vypálení dnešního města Mladá Boleslav za 30leté války. Město bylo během 30leté války opakovaně zničeno. V roce 1631 císařskými vojsky a v roce 1640 Švédy. Málo kdo si uvědomuje, jak brutálně válka město zlomila. Populace spadla skoro o polovinu.
0: Radio MB.

tak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Urč

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: Arena Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na krásné louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to uvidíte.

0: datem 30. června. 14. hodina je za námi, starší by byli znělkou našeho pořadu. Moje jméno je Luky, no a jména dalších, který budou znít naším éterem, jsou Ace of Base, Patrik Stoupa nebo Michael Jackson. No a při té příležitosti se mrkneme, jak si vede nový film právě ze života téhleté hudební legendy. No tak užívejte s námi a Vacation jsou na řadě právě teď. No a budu očekávat a doufat, že i dneska se můj meteoradar plete a nějaký to osvěžení večer přijde. V tuhle chvíli ale osvěžení hudební. Jdeme na to.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Michael Jackson a Billie Jean, jeho ikonická píseň. No a přátelé, právě Michael nekraloval jenom co se týká celosvětové hudební scény, ale Michael vládne i dnes. Řeč je tedy o filmu, respektive o snímku Michael, který překonává veškerý rekordy. Už před časem ovládnul kategorii hudebních biografií, když překonal Bohemian Rhapsody, který vydělal 911 milionů dolarů. Nyní snímek Michael překonává i Oppenheimera a stává se tak nejvýdělečnějším životopisným filmem všech dob. Film Michael už utržil 977 milionů dolarů celosvětově, čímž přeskočil dosavadního rekordmana právě Oppenheimera s 975 miliony. Film o životě Michaela Jacksona ve Spojených státech distribuuje Lionsgate, mezinárodně Universal, no a od dubna film vydělal 607,2 milionu dolarů v zahraničí a 370,2 milionů na domácím trhu. No, já už jsem se na to byl taky podívat v kině a je to tedy hodně pěkný, ale předpokládám, že se těšit můžeme ještě na další díly, protože do tohoto filmu se určitě nevešlo všechno ze života Michaela Jacksona. A co vy? Už jste se byli podívat na tenhle ten snímek? Už jste přispěli do této částky, která celosvětově trhá rekordy? Napište mi klidně, jak se vám film Michael líbil. No a my už jdeme do další muziky. Posílám Sandru, Heaven Can Wait.
1: Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.

0: Vypni hlavu, zapni nás.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

ztratím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý.

0: Atmo i Kuba Děkan, tak tyhle ty dva kluci už s námi taky několikrát oslavili naše narozeniny. No a Kuba Děkan dorazí i na ty sedmé. Je to takový náš ambasador, je to takový náš maskot a my máme Kubu hrozně rádi. Takže i letos na sedmých narozeninách se právě na Kubu Děkana můžete těšit v bezně. 14. listopad, přátelé, už se nám to pomalu, ale jistě blíží. Čas letí a my se už nemůžeme rozhodně dočkat. Luboš Odháněl s kapelou Vix, Pekař, Green Day, kapela Alchymie, no a děky se. Taková bude oslava narozenin letošní. Kamarádi, lupeny můžete kupovat už teď na portále Ticketlife a začít se těšit s námi. Minulý týden se mi tady Roman chlubil, že potom, co krásně promluvil o našich nastávajících narozeninách, takže hned potom se prodalo několik lupenů. No, za mě to byla jenom náhodička, ale každopádně pojďme to zkusit i právě teď a pojďme to Romanovi nandat. Pokud u toho chcete být i letos s námi, pokud si to chcete užít a pokud to s námi chcete oslavit, tak už klidně teď si na portále Ticketlife nakupujte svoje lupeny. No a schválně, jestli to Romanovi natřem. Každopádně ale na tomhletom narozeninovém mejdanu byste chybět neměli. My už se na to pilně připravujeme. No a samozřejmě kromě koncertů se můžete taky těšit na doprovodný program jako soutěže. Budeme mít opět připravenou bohatou a vymazlenou tombolu. No a kdo ví, třeba vás čeká dalších pár překvapení. Takže pište si 14. listopad, Kulturní dům v Bezně, už tradičně narozeniny Rádia MB, tentokrát 7. No a já se jdu pomalu mrknout, jak se nám tam ten prodej lupenů hýbe. Každopádně ale jsem rád, že jste s námi, budu rád, když s námi budete i v dalších letech a když si to s námi pořádně oslavíte. Teď už jdeme oslavovat muzikou East 17 a taky DJ Bobo dorazí ještě do 15. Tak jdeme na ně.
1: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: bylo 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Michalovická Putna opět ožívá. 4. července od 19 hodin tu vystoupí Poutníci. 11. července Hoptrop a 25. července kapela Cop.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

zatíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Nová hodina, nová porce muziky a nový playlist připravený pro vás. Post Malone, Play Hity, dáme si kapelu Nebe nebo Ronana Keatinga. No, jdeme se ještě na chvilku mrknout za fotbalem, tedy za světovým šampionátem, který stále ještě probíhá, bohužel tedy už bez českého týmu, který už je zpátky doma. No tak já myslím, že tady málo kdo čekal nějaký úspěch, bohužel potvrdilo se to. Možná jsme malinko doufali, že by se mohl nějaký zázrak stát, že bychom mohli být překvapený, ale bohužel zkusíme to zase za 20 let, ale my to tak zkrátka bereme, což se nedá říct o Jihokorejcích. Právě trenér jihokorejského týmu jihokorejských fotbalistů nesmí po nepovedeném šampionátu do některých restaurací. Výkony tohoto týmu na fotbalovém mistrovství světa považují za ostudu, zrušili tak dokonce slavnostní přivítání na letě. No a trenérovi reprezentace navíc lidé vyhrožují smrtí na sociálních sítích. No tak to je každopádně podle mě dost přehnaný, dost přitažený za vlasy. Ale co je blbý, tak právě trenér Hong Myong Poa, kterýmu zakazují vstup i některé restaurace. Jeden takový nápis se objevil v hospodě v Anjangu v provincii Gyeonggi po porážce Jižní Koreje s Jižní Afrikou. Majitel restaurace svůj postoj pro server vysvětlil tím, že ho výkon jihokorejského výběru dost naštval. No a tak do jeho hospody trenér nesmí a několik dalších restaurací se k němu přidalo. No tak já věřím, že tohleto za chvíli odezní, že všechno bude v pohodě, ale paradox je, že tenhle ten tým, ze kterého byl jeho národ velmi zklamaný, byl ten, který porazil českou fotbalovou reprezentaci. No, asi se v tom už nebudeme rejpat. Tak jdeme za muzikou, Post Malone letí pro vás.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

barák děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Evropská unie, tak mě osobně okamžitě naskočí samý zákazy, příkazy a omezení. No a další na sebe nenechala dlouho čekat. Evropská unie totiž schválila nová pravidla pro AI a s nimi i konec svlékacích aplikací. To je smutný, ještě jsem je ani nevyzkoušel. Členský státy Evropské unie tento týden finálně odsouhlasili balíček na zjednodušení a zmírnění legislativy regulující technologie umělé inteligence. Tím, že Evropská unie zakazuje sexuální deepfakes vytvořené pomocí umělé inteligence, prý vysílá podle ní jasný signál, že technologický pokrok musí jít vždy ruku v ruce s ochranou našich základních hodnot. Zákaz svlékacích aplikací bude platit od letošního 2. prosince. Zakázaný bude taky například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, který by vytváření takových materiálů zabránila. No tak samozřejmě, že morálně taková aplikace nebo taková funkce rozhodně není v pořádku, ale malej ďáblík vzadu v hlavě spoustě lidí zvědavost vzbuzuje. Ne, že ne.
1: Rádio MB.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB.
5: Rádio MB.
4: Určuj.

0: narozeniny a byl to skvělej mejdan. My jsme se tady dneska o narozeninách Rádia MB bavili i letos samozřejmě slavíme, tentokrát už po sedmé a tentokrát už po třetí v kulturním domě v Bezně, kde jsme si to s Romanem zamilovali. Je to tam prostě takový útulný, no a my jsme si z toho udělali takovou trochu klubovnu, no a právě tam to všechno vypukne 14. listopadu. Taky jsme se tady bavili o tom, že už teď můžete koupit svoje lupeny na 7. narozeniny Rádia MB na portále Ticket Live, tam si jednoduše zadáte KD Bezno, no a máte to v kapse a můžete se na to těšit s námi. Tak já doufám, že svoje lupeny už máte zajištěný, nebo pokud ne, tak, že to napravíte, protože já jsem tady vyhlásil i takovou malou challenge. Roman se mi tady chlubil, že po jeho dojemném povídání o právě narozeninách Rádia MB se prodalo několik lupenů. No a já bych byl rád, kdyby jsme tohleto překonali. Takže přátelé, pokud se chystáte, právě teď si třeba na svém mobilním telefonu najděte portál Ticket Live, najděte si kulturní dům Bezno, no a do košíku naházejte pár lupenů a my se podíváme, jakže statisticky si společně s vámi a s odpoledním úletem vedem. Uděláme si z toho takovou naší malou soutěž. No a kdo ví, třeba to bude mít právě 14. listopadu na narozkách opět nějakou dohru a jeden z nás s Romanem bude muset plnit nějaký úkol, protože tohle nás baví. Minulý rok jsem musel hrát na dudy, musel jsem si na sebe navlíknout kilt, tedy skotskou sukni, no a doufejme, že letos v tom trochu vykoupeme Romana. No a právě tohleto by mohl být challenge. Tak kupujte lupiny právě teď, ať se to připíše k dobru právě na moje konto. No a těšte se společně s námi. Já už se ale s vámi v tuto chvíli rozloučím, jelikož blíží se nám 16. a já jdu vyklidit pracovní místo Romanovi. Předávám mikrofon a na vás se budu těšit zase zítra se 14. Teď už letí Doktor Alban, no a vy užívejte dál muziku, užívejte úterý a mějte se prostě fajn. Ahoj!
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Bylo 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Rádio MB a na řadě je hodina s Romanem, budeme spolu až do 17. Nedávno se, přátelé, na Facebooku Rádia MB objevil jeden kreslený vtípek, jak dvě bouřky obcházejí Mladoboleslavsko. No a něco takového se včera vlastně stalo v Praze. Bouřky hlavní město zcela ignorovaly. Já teda nevím, jak to má Praha dlouhodobě, ale na Mladoboleslavsku jsme zvyklí, že tady velmi často prostě neprší, před námi to nějakým záhadným způsobem vždycky skončí, nebo se to tak nějak rozdělí a mine nás to. Včera to na Mladoboleslavsku také nebylo nijak zásadní. Ovšem jeden obrovský hrom se i v Mladé Boleslavi ozval. Bylo to takové to, jak se rozsvítilo a hned rána. Ale jinak bych řekl, že prostě sprchlo úplně normálně. Na to, jak nám vyhrožovali, to prostě bylo dobrý. Také s bouřkami a s deštěm musíme i nadále počítat. Vypadá to, že až do pátku směrem k víkendu by měly jít teploty také dolů. A já myslím, že většina z nás to uvítá. Ještě jednou přeju hezké odpoledne.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: www.wave.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

hezké odpoledne, posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio. Doufám, že u vás při úterku vládne pohoda a doufám, že si nenecháte ujít páteční rozhovor tady u nás na rádiu MB. V pátek v 10 hodin totiž dorazí do našeho studia Martin. A Martin je autor projektu Nemluv s dětma. Je to takový nový pořad, který odhaluje sexuální predátory. Bohužel aktuálně se to v tomto pořadu dotýká i Mladé Boleslavy, na čí straně je pravda, to vůbec nechci hodnotit, do toho se vůbec nechci pouštět. My si budeme povídat právě s Martinem o té jeho zajímavé práci, o tom, co všechno zajímavého už ho vlastně potkalo. No myslím, že to prostě bude suma sumárum zajímavý rozhovor. Článek o jednom z těchto případů najdete také na našem webu, tak se podívejte www.radiomb.cz a Nemluv s dětma najdete také na YouTube. Více asi zatím prozrazovat netřeba, každopádně je to problematika, na kterou se snaží upozornit i Rádio MB. Takže to je pozvánka k pátečnímu poslechu. Teď si dáme ale zase něco pro všechny milovníky devadesátek. Ty vám totiž hrajeme moc rádi.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
2: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
3: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
4: Rádio MB. Rádio MB. Určuj.

Může být problémem nejen pro lidský organismus, ale třeba také pro zvířata a v neposlední řadě pro ryby. Ano, historická vlna veder v Česku se výrazně projevuje nejen vysokými teplotami vzduchu, ale také na teplotě řek. Na řadě míst dosahuje rekordních hodnot a překračuje také mimořádných 30 stupňů. Včera například hydrologové vyrazili do Radotína na kontrolní měření průtoku Berounky, no a místní stanice vykazovala hodnoty přes 30 stupňů. To už je za chvilku budeme tahat ty ryby rovnou vařený. Kolik měl váš bazének v době těch největších veder, to se klidně pochlubte, napište mi do chatu na našem webu. My když jsme se koupali, tuším v sobotu nebo v neděli odpoledne, tak bazén měl 33 stupňů Celsia. Už jenom koupit nějaké ty bublinky a je to parádní mířivka. Teď už nám to spadlo na nějakých 27-28 a to je třeba za mě naprosto ideální. Já myslím, že vedra se zase vrátí, ale teď jsou před námi dny, kdy nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. Tak si to užívejte. Radio MB.

0: 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Pátek 3. července začne v 10 hodin ve Sboru českých bratří výstava originálních pohádkových kostýmů, rekvizit a plakátů, nazvaná Barrandov a film. Potrvá do 30. září.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio. Take me away.

0: Při úterku s datem 30. června si pouštíte Rádio MB, dnes mají svátek Šárky, takže jestli nějakou znáte, určitě jí přejeme všechno nejlepší. Dnešek je zajímavý ještě z jednoho důvodu. 30. červen je mezinárodním dnem asteroidů a připomíná událost z roku 1908, kdy nad Sibiří explodoval takzvaný tunguský meteorit a položil miliony stromů. Dnes tenhle den upozorňuje na to, že vesmír je sice fascinující, ale občas nám umí připomenout, že nejsme ve vesmíru úplně sami. Naštěstí podle astronomů žádný asteroid do Mladé Boleslavy nemíří, takže my můžeme zůstat v klidu. No a o čem bude řeč? O samoobslužných pokladnách, taky třeba o tom, že mladoboleslavští policisté měli návštěvu, jo? Takovou trošku nevítanou návštěvu, nebo nevídanou klidně. No a koho přivítáme v pátek jako hosta ve vysílání, i o tom vám řeknu. Nabité odpoledne mezi 17. a 18. může odstartovat krásný den.
1: Rádio MB. Rádio MB.

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Stále si pouštíte Radio MB, no a pojďme k tématu samoobslužné pokladny. Ty jsou dnes skoro v každém supermarketu, jenomže stačí, aby se ozvalo vyčkejte na obsluhu a najednou stojí 5 lidí a dívají se po sobě, kdo za to vlastně může. A úplně nejlepší je ten pohled, kdy se snažíte přesvědčit pokladnu, že rohlík je opravdu rohlík. Tak vy jste spíš pro samoobslužné pokladny nebo pro ty klasické? Já pokud mám mluvit ze svých zkušeností, tak já nevím, docela často se mi stává u samoobslužné pokladny vyčkejte na kontrolu nákupu. No to je hrozný. Pak se to musí všechno zase vyndat, přemarkovat. No prostě mě to nebaví. No nic, pojďme za další hudbou. Tady je Radio MB.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: červnový den si užíváte ve společnosti Rádia MB. No a mladoboleslavští policisté, ti měli opravdu neobvyklou návštěvu. Na služebnu v ulici Jana Palacha prostě přišla kočka. Bez pozvánky, bez vysvětlení prošla až do patra a schovala se za skříň. Policie ji nakonec odchytili a pak dokonce našli i jejího majitele, což je dobrý. Dobrý je taky, že na Rádiu MB přivítáme už tento pátek po 10. hodině dopolední hosta a tím nebude nikdo jiný než Martin, tedy youtuber Martin. Možná už jste ho zaznamenali. Martin má na svědomí youtubeový kanál, nebo chcete-li investigativní projekt Nemluv s dětma. Možná jste o tom slyšeli, protože jedna taková kauza trošku zahýbala Mladou Boleslaví, kterou nám Martin odhalil, takže se na něj budeme těšit. Právě už tento pátek po 10. si s Martinem budu povídat tady u nás ve studiu Rádia MB. Bude to jedno i takové, dalo by se říct, překvapení, no nebudu ho ještě prozrazovat. Hezký den, loučím se a zítra po 9. se těším.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Historický festival se uskuteční 4. července v autokempu Kosmonosy. Můžete si užít den plný historie, zábavy, dobrého jídla a nezapomenutelných zážitků pro malé i velké. Těšte se například na historické souboje a ukázky zbraní, dobové tábory a stánky řemeslníků, historické dílničky a tvoření, dobové aktivity a další vystoupení a doprovodný program. Začíná se v 10 hodin. Další info najdete na www.autokemp.kosmonosy.cz.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: www.tapin.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
2: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
3: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
4: Rádio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

barák děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rokovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
1: V sobotu 4. července zahraje od 19 hodin bluegrassová kapela Poutníci. V neděli vaše děti pobaví od 15 hodin divadlo s pohádkou Sněhurka a 7 trpaslíků.
0: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
1: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Rádio MB.cz. Noc plná devadesátek.
1: Don't break my heart,